Hinči to pola was? Rano zajeteš takle abo podobne? Aj kus! Spiewa swoje ranče štučki a nekak to tež spokoja a zmieruje. Abo, že njeho takle sveši, tu ma viace hač 100 šelakých melodických spiewnych frazů, tak rec ve svojem repertoáre až tu chce, nech dále sobou výzda. Česač, popečeche, dobro ranje.

0: Česač po šesčech. Miłoczanska skała je ze swoimi dźěłarničkami a festiwalimi tak nešto kaž sociokulturne centrum wosrěč Horjanu, a ja tobě nemě wulki jako Nybylčanska gmina za všech letach o tym přemyslowaše skału předač. Dodrě je nětko najprdionu z blida, kaž jsme tež již o pojšťach slyšeli. Vočím jsou čera v Nybylčicach na posledženu gmenskej rady nimo to takhle rečili, to vě Mirčin Venk. Mirčin je čera na dňovom poradže stěchu tež vortuanske vůstavky gmene, po takým předpise, kak maja kyže v gmene vůpadač, voča je tam celé dokladně švo.
1: No, gmejnska rada je čera rozsudživa, zo aktualne vůrtovanske ústavky za Nybylčice, Miłoczice, Pěskece a Serbske Bazlice odstroní. Hač do kletušeho julija pak one najprede jišče pvača. A tutem času ce gmejna nové vůrtovanske ústavky nadživač. Tola tunra stajke, kotre šitko cele tak nadrobne nerjaduja. Aktualne menujce tojšto přidatne byrokratie, dživa a vůdavku za obydlerstvo a gmejnu reka. A nimo to su zajšvih letach zvětša prostvam vo vůzača tak a tak přivosovali. Stare předživač bydre jace dživa bylo hač nové napisač a obzamknič. A dokes nečiše k letu ubeža, maja tyš netko odpovědne čišč, zoso dovostem nekomdža, kajš nekoci čera přispomnichu.
0: To klinči za kytro ambicioniruvanym planom.
1: Haj, a to dla cedža si nadok do klauzornych zetkanju sobuzač. Kajš tež dalšej témie. Popravom meješe, že rada čera o tom rozsudžič, hač gmejna helde cospodu za 120 tisac euro nečišemu odnajeri předa. A hač ma gmejna předače stareje LPG-ove budky Miłoczicach přijotovač. Stute je cichu spočatne depo za vonjovu oboru činič. Potom pak se vukopa, zoby to droše bylo hač alternativy. Tola obaj rozsudaj so od radžičelu a radžičelku přestorčichu.
0: Čo dla nesu to šo čera nedom namestne vo diskutovali a rozsudžili?
1: To sem so jedno z tých radžičelu tež prašal, kiš je za přestorčenje vosoval, Franka Dumša ze serbskih Bazlic. Vun mi praješe, zo nimaja čas za poriadne přijot rozsudu. Husto so im téme a předvoji za rozsude s dňovým poriadom prostče předpovoža. Kvíle za mirnu umienu a diskusiju tak husto nimaja. A to pokaza so potom po jeho měnenju zas a zaso ve vúzkých odposovanských úsledkách. Problém jenož je, zo so klauzorné zetkania rady runie skere riedko odmývaja, kajž jacori biju posedženia na spomnichu.
0: To klinči je rozprajú za viestym nemirom ve gmene, abo?
1: No z najmenša při jednej téme byš tej napjatošť a nemiam je s radžičelkami a obydlerjami jasne pytnič. Gmene dže menujce runie o to, hač môže navoda Tvarského dvora Zylvio Rajneke tež dále gmenský radžičel byč. To však vunžno viele let je a dotal to tej ženie problém nebie. Tola po sakských zákonjach tre nesmieš gmenie vice občevarské nadavky přeuzač, kotre však svojej funkcii tež má, a s dobom jako radžiče sobu obidžeju rozsudžovač. Odpovědne posud k krajného zariada předliží. Vesnanosta Andri Bulang chce jeho toho dla od čestnohamského nadavka ujazač dač. Povojca radžičelu jeho přitom podpiruje, tam na povojca nic. A dokež nedosta předvoha vesnanosti čera k druhému razy žanu většinu, so namět znova odpokaza. Zylvio Rajneke smětuš radžičel vostač. Tola vesnanosta ježno připovědžil, zo rozsudy rady znova znapšečiví. S tým potom cíva věc do krajného zariada pučuje, džež za gmenu rozsudža. Gmena tak rec cívu věc z ruku dá. Odpovědně vodce a vodře so přitým tej s mezevovaniom a umětovaniemi diskutovaše. Radže a s přítomnými obydlerjami.
0: S Mirčinom Venkom rozmluvajach so vo čerovšim posedženju Nybylčanske gmenske rade. Šešo džin štornač, nedom bydl k nasudom.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranje. Njebelčanska gmina přijotuje runje za towarstwo Kamjenak nowe najenske zrěčenje za miłočansku skawu. O tym rěčach učera na posedźenju tamniše gminskej rady. Wjesnanosta Andrej Bulank.
2: Dziše wot najenske zrěčenje, po napom wot dalšim předawanu nieke nereči so. No, tam so šeleke wobtvarena, kiš maja so še rozrisać, no. A tu treba pan do toho zrěčenja sobě so zapšijeć, abo so uklamačkovać.
1: Nimo toho rozsudzi gminska rada vo narawku za zanierowanie druhého wotreska parkowej jedroji Pieskecach za niedźe 87,500 euro. Wotresk ma so juliu vosreč proznin běhu tydženja ponovič. Viace vo temach nebelčicach sušiče běhu našeho džencnišeho vusevanja. Ve Vojorovskim Wužijskim centerje je so dalši serbsko-riečny projekt zvoprawdził, kiž nasta z Romanem Dželle ze Syču za serbsku rieč a identitu Zari. Tam nastajene serbske bajowe postawy powiedaja vo mitologii a serbskim živenju Nedy a Dženca. Kajž z Dželli motivatorka za serbsku rieč Kulovje, Vojorecach a Halštruskej holi Maria Šočic je rakečanski pjekar Klemens Brezan postawy k dispozicii staju. One su nastali po rysowankach Mirčina Nova Kanjechonskeho. Při figurach namakaja zajímce QR-kód za šmuratko, s pomocou kotrehož môža si stavizny direktne naposkač. Dalše bajové figury maja sčejovač. Na letuším budyským naleču od 9.20. do 11.30. meje, kotrehož program čera novinariam předstajichu, zmeja zaso viacore serbske programy dybky na jevišťach. Kajž zdžili Katarzyna Kudževič z kulturného byrova vústupia nimo populárniu skupin Janka Hanka a Popsorben, tež kruščanscy muzikanča. Na vônem tohošču v otevrii lica budyske nalečo prinja serbska kulturna brigada s dorostovým kórom a rejovanský skupinu. Nimo toho vústupí tež džičaca rejovanská skupina serbského ľudova ansambla Vužičanka. V Biedrichacach pola váza mataj so marudny puč a viace hač 70 let stary vodovod za pitnú vodu ponovič. Za to chcete gmena a okres Budyšin zhromadne postupovač, kajž rozsudžichu čera gmince radičeľové vázu jednovostne. V okres trochu je košte za zanierovanie droji na nekak 500 000 euro. Vazovská gmena zaplanuje za ponovienie vodovoda nekak 260 000 euro. Nimo toho chce ďa busovej zastanišči a nadružno v obsvetlenie modernizovač. Prvný tvorský votriesk štartuje sreč Julia a má po možnosti až do konca letných prúznin zakončený byč. V Bošecach sú přijoty na budyský jechanský turnír zahýli, kýž odmie sa leca od 24. do 26. julia na tamnišim jechanským areálu. Skvadnostne toho je kupšičanský pekar Štefan Richter včera v osebite vôsne pečvo prezentoval. Popriančky za jechorju a konie z vôsa, ječmenia, staré zakské družine pšence a miedu sú v odnetka kupšicach napředajn. Kajž z Dželli Navoda turniera Martin Seman očakuje leca zaso niedže 300 jecharkov a jecharjov z cevie Nemskeje, kýž môža so iščať do spočatka julia za turnier Přizevič. A to bych o naše džencnýše povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A dženca dominuje na nebju zasom ročele, svunco lidma vuladame, môže so tež přeco zaso raz podešťovač, popodňu sú samo s blakami nevedra možné, tož obši maximálne 14 stopňach a podobne punže júce a tež piatk dale, trojka jara miniate pri podobných temperatúrach.
3: Popkat běží celé roměry, čtyři menšiny, po napu sedmiš přijetče dere, do dženc nižšie srede.
0: Serbský rozvoz.

0: Ištvan Kobela, vosom po napu sedmich, vitajče k nam. Ili sče so runje hakle ze zvoža dostali. Haj, to by to latiš v oproži raz nichtu zličić mu, kelko šlogru ludur spivu, basnju a romanu na letne začuča takle opisuja. Abo miju jako mesac lubosče pomenuja. To latiš najrinči mesac nežan garant za věčnu lubosč, a ve sabach, no das me netko čipni. Što je Benno Bilk k tomu znosil?
1: Ach, kak može to rune ve meji šo nekak romantiske bič. Svončko svieči, štomek či a ptačky fifola je em nalječo. To byva či tola nedom celé inak vokovo utroby.
2: Ja lubuju če.
1: A znano, što vie, žno potom burze zvone zvonja. Bo kvasu rune netko ve meji, že sme tola žice kusk sonili. Abo?
3: Ja sem s osmijo, dokaj sem se mislil, to je mesec ljubosti. Mora holca bila, a haj ne jahcu tež v tutom mesecu osmič.
1: Kadovo je džaržava?
3: 30 let.
1: To je to išto, dokaj 2024 je v Njemskej nimali 130 tisac manželstvo zaso roznošvo. Přerezne nisu oni ani 15 let z Romane vutrali. Ale to ze sti večni ljubosti je taka znak, taka věc, jeden ze mjestem nebo serbskih bráškov je mi raz povedal, so si vo nitko zapisuje, kelko od neho z bráščených porikov viac romadžené sú. Hač duchovni tež tajku listčinu vedu, ja neviem, Matej Džismok, znajmenša náš kolega, kiž ižo veľa let na kvasach fotografuje, tajku listčinu nima. Brneš!
4: Když ja zvišťam poprom, so aj Luboš neho napšetco podľa nekotrých porov znajmenša, a vosebe mi tež napane, so kvase, ki sem zajšvih leta fotografov, tam so húščišo jevi, so potom zaso tež manželstva džela.
1: A pretáč mi netko nechto skorži, nie, dajke nešto prede dávo, nie. Jan Kmoch, najsvavnejší evangelský bráška, je 18.12. v Kovázu, jako nemanželské dječo na svet přišov. Katolský posu je ešte v okolo leta 19. písal, keľko dječí je so ve osadách narodživo a keľko z nich pije nemanželských. Andrea Pauliková ze Serbského muzea pak je si raz v otrovskú kšenskú knihu v okolo 18.70 obladava. Je facit, nimale Sodoma Gomora.
5: A sem jednu stranu v obročeho přišodnic musel to nie možno, přeco je nekak už 10 na nje pobachovalo. No a potom, když jen hľadaš do starých krajanov, alebo tak tuto rozprávu, jen vidíš, je to ešte nemanželské děti. Když jen si to pravo rozmyslíš, se jen stane, když jen treš živač, dokud tak se potom rýštvo hromad, že kůže svoj, dostal svoj hončk, svoj věko, tak rec, no a dokud se ty starší upytali.
1: Přičím, že ona praj živěně na burském kůble před 100,5 letami a dženciše televizijné série, to máš samo věste paralele.
5: Na ja, když je ponce taká čeladná zalubva do búra, to tak rec podobne, keď ešte lékařské filmy, když vidíš, že to korobná sotra sa zalubuje do toho lékara, to je poprom samsný princíp.
1: Džiš tá ľubosť empádne, to svojsko nieška kýba do cúzaho. Ale tožno je Siegfried Schnabel, tu nie do svavne poradžova ve prášeniach sexuality, on je ve svojej knize vo ľubosti písal, hižo 1927, buve NDR 50% všech manželstvo dželene, dokež by je za jedno z neju, abo za vobeju, ve cúzem vôžku viace los, hač doma. A pretáč netko líči, že no keľko z mojich znatých ma sva ešte pre neho partnera, i ja račo přestanu. Hevak nám veselo nad mesacom ľubosti celé zajenže. Prošu nic.

0: To so pola was hiba. Ty so pola was we wsy, gmejnje, wosadźe abo doastle swěći.
1: My sme rady z wulkežicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
2: Někoci jsou tole hižo činili a jeli nechače zase koncerty svědčení vůbižování festivalu a štovým já. V našem programě nejevě, tak sčelče nám s časom Milku kýba zavužívače četovou funkciu naše app MDR Serbia.

0: Znanosće zaś w tydźenjach dešiža raz vo neušitnym maj padóstwo maj słyšeli. Na juhu Braniborske je suhovia des pastwy pokradneli. Po všem zdaču běchu tam profesionelni padóši popuču. Mateo.
1: Haj, lepje prajena. Woni su tam popuču. Nětko cečí raz běhu nekotrych tydźenjow su so znova džesatki hovjadov z pastwišćou zubili. Tun raz w okresu Šprevja Nysa, blízko polskej ranice. Potrečeno je rato z Granova, jemu su 11 plavovanych po takim drojich hovjadu pokradneli po všem zdaču přes noc s vulkim LKW-om za skut. Škodu trochu je policija na viace hač 100 000 euro.
0: Jense to docela předsečnem, že? A jense tež předsečnem, že to tak nešto nímské možno, za te hovjada něče v nímské předaš abo zarezač dáš.
1: Nie, Braniborský borský prezident Henrik Wendorf praji, že je kůjždo hovjado nímské popravom registrované a zo nosy tajku známku při vuchu, što ješ čini potom legálne rezanie tu nímsky nemožné. Podľad zvierata so do Vukraja dovezu snano, samo tak daleko zvonka EU a so tam potom zarezaja. Na kůjždo pak skutkuje ta cuavec jara profesionelna.
0: A Buchja, respektivne Plauario, na jo Braniborske a v okoline se najbožišo nitko pod cilčim tajkim pađe vo votem vamaja, kak moli svoje pastvišća a pastvi lepe stražovač.

0: přejemy z Božo.
1: A jeli zomače runje Virgenca, cina te meje svoje narodnine, no da, přejemy wile, wile z Boža. A ja wot jedneje modeje budušanki šak wiem, zo je dženca cyle rozperšena. Emilia ma dženca svoje narodnine, a so zawisče nitko tež přestoveseli, zo je cua svojba, mama, papa, kaž tež brat Damian serbskim rozvosu gratuluja. Tež woka přeje Emili wile z Boža. Wostajn stroa, luba Emilia, a mi dženca wulke weselo ze z twojimi přečelkami a toršemi. Sveččerenje a mečerjane zromadne dżen.

0: Miłoczanska skała je ze swoimi dźěłarničkami a festiwalimi tajke něšto kaž sociokulturne centrum wosrěč Horjanu. A ja tobě nemiał wulki jako nibylčanska gmina zašich letach w tym přemyslowaše skału předač. Dodrě je nětko najprdivnu zblída, kaž jsme tež již o pojšťach slyšeli. Vočím su čera v Nibylčicach na posledženu gmenskej rady nimo to takhle rečili, to vě Mirčin Venk. Mirčin je čera na dňovom poredže stěru tež votovanske vůstavky gmene, po takým předpise, kak maja kyže v gmene vupadač, voča je tam celé dokladně švo.
1: No, gmejnska rada je čera rozsudživa, zo aktualne vuotovanske ustavki za Nibylčice, Miłoczice, Pěskice a Serbske Bazlice odstroni. Hač do kletušeho julija pak one najprede išče płača. A tutem času ce gmejna nowe vuotovanske ustavki nadživač. Tola tunra stajke, kotre šitko cele tak nadrobne nerjaduja. Aktualne menujce to, što přidatne je birokratije, dživa a vudavku za vobydlarstvo a gmejnu rekonstruje. A nimo to su zajšvih letach zvětša prostva mo vůzača tak a tak přivosovali. Stare předživač bydre jace dživa bylo hač nové napisač a obzamknič. A dokes něčiše k letu ubeža, maja tyž netko odpovědne čišč, zo so dovo s tým nekomdža, kajš nekoci čera přispomnichu.
0: To klinči za kytro ambicionirovaným plánom.
1: Hej, a to dla cedža si nadok do klauzornych zetkanju sobuzač. Kajš tež dalšie témie. Popravom meješe, že rada čera o tom rozsudžič, hač gmena helde cospodu za 120 000 € nečišemu odnajeri pšeda. A hač ma gmena pšedače starije LPG-ove budky Miłoczicach přijotovač. Stute je cichu spočatne depo za vonjovu oboru činič. Potom pak se vukopa, zoby to droše bylo hač alternativy. Tola obaj rozsudaj so od radžičelu a radžičelku přestorčichu.
0: Čo dla nesu to šo čera nedom namestne vudiskutovali a rozsudžili?
1: To sem so jedno z tých radžičelu tež prašal, kiš je za přestorčenje vosoval, Franka Dumša ze serbskih Bazlic. Vun mi praješe, zo nimaja čas za poriadne přijot rozsudov. Husto so im téme a předvoji za rozsude s dňovým poriadom prostče předpovoža. Kvíle za mirnu umienu a diskusiju tak husto nimaja. A to pokaza so potom po jeho měnenju zas a zaso ve vúzkych odvosovanských vúsledkách. Problém jenož je, zo so klauzorné zetkania rady runie skere riedko odmývaja, kajž jacori biju posedženia na spomnichu.
0: To klinči je rozprajú za viestým nemirom ve gmene, abo?
1: No z najmenša při jedné téme byš tej napjatošť a nemierme s radžičelkami a obydleriami jasne pytnič. Gmene, že menujce runie o to, hač môže navoda Tvarského dvora Silvio Rajneke tež dále gmenský radžičel byč. To však vunžno viele let je a dotal to tej ženie problém nebie. Tola po sakskich zakonjach tre nesmieš gmenie vice občevarske nadavky přeuzač, kotre však svoje funkcii tež má, a s dobom jako radžiče sobu v obidžeju rozsudžovač. Odpovědný posud k krajného zariada předliží. Vesnanosta Andri Bulang chce jeho toho dla od čestnohamského nadavka ujazač dač. Povojca radžičelu jeho při tým podpiruje, tam na povojca nic. A dokež nedosta předvoha vesnanosti čera k druhému razy žanu většinu, so namět znova odpokaza. Silvio Rajneke smět už radžičel vostač. Tola vesnanosta ježno připovědžil, zo rozsudej rady znova znapřečiví. S tým potom cíva věc do krajno zariada pučuje, džež za gmenu rozsudža. Gmena tak rec cívu věc z ruku dá. Odpovědne vodce a vodre so přitým tý s mezivovaním a umětovaněmi diskutovaše. Rádže a s přítomnými obydleriami.
0: S Mirčinom Venkom rozmluvím se o čerovším posedženju Nibylčanské gmenské rady.

Jutře sjáte dźeń na to můžeće se na to, što městna podać. Například očakuje vás od dupona 10 v Krosčicach na Rajnče Pivko. A tež pola dýnorec v Nuhoslicach vesela se na dźeń muži. A v Radvorju na Kupě je od 10 svojbne svědžeň. Tež vesne klupy v Smičkecach veseli se na vopyt. A to od dupona 1 na športnišću před vesnym klubom. Kantor Drežanskej cokve našej knjeni Matijas Grünot vohotuje Dženca, pišćelowy koncert v cokvi Kloštra Marijine Vězde Pančicach Kukove, a to večer 6, a potom hišće raz večer 8 Bukečanskej cokvi. Domojnice tuto leta přeprošuja do svojho riječnoho njezda Dženca po podnju na po 4, da můžeće sapsce vuknjacych raz zeznać. Mije metanja du do přichodného koła Dženca metaja miju Miłočicach, pjatk potom v Hurkach, na večer na po 6 je start, potom přizamknje so mjeska rija a program dječi přivonjuje v obore, a potom je zabavny večer ze skupinu Brankačky a přečeljo. Kunstyczenia od piatka do niedzieli je dworu z wiedzień koniecach. Narije ze sztuczkami 80-tych a 90-tych lat czy piatk na toarstwo dwo. Do koniec proszeni, tam stara się DJ Frank Wesela w ocy rytmy, zastupie darmotny, romadza pak na dobro starego konsuma, z którego ma zetkawanie za młodych a starych na staczu.

0: Chwataj, šo jo se spiewało, to deli teke na końcu tyżenia na nimeni abo wesebnie lubowarje starych trekarjo. Sobotu 16. a niżelu 17. maja bużo prejavos srejžišćo lubowarjo trekarjo. Nic jano z okolnych so, ale teke wet daloka przyjedu, aby pokazali swoje drogotki a se z drugimi umienili. Alfred Kjacmarek jo jaden z inicjator rotych zmakaniu.
1: To jest już wejnych lat, a ja som bei Zeiten przyszedł do Westdeutschland, a tam są chłopi z tej ustajeńcu, a tam są z tyki żywo, jak te stare tekary tam, ale tak wiele starych, a my to jeszcze mamy, a my dojko z nimi jeździli, a ten nie mają. Ale ja som se myślił, Zat niži takú auštelungu mežo mi pravo, že tyke gotováš. A pen som ja s tým chopil. A pen je ešte Jan Lode Gold, to je ten Kristian Munic, ma tyke vícku interesu. A pen sme gotovali uče žasneš let už tú auštelungu. A net Kristian Munic negotuje vec ten fôzitenda, net mej Gold to gotuje. A ja som jo kvánoval a som jo gonil, tam máš tyke bejnú verantvatungu na všechno, což tam se tak stanio. Te přijdu z dalekoho tyke. Ved Filadelfia přijdu tyke s tekariami a se stajú do proveza a nás tak dvičko už znajú. A ve člověk tady stejně přijdu, jo, jo. No a mě ga tyke znají, a dla toho přijdu, a pen, když gleď tam nejsem, a pen už za mnou přašaj, že snalfet, jo.
0: Jo, Alfred Kjacmarek jo ve prejavozu iniciiroval zmakanje za ljubovarju starych trekarjo. Ten konc tyženja to zmakanje zase bužo.